0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská. Přejeme příjemný poslech.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí. Yeah.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ooh, here's another one rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka závin vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100%

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. Pětkrát víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny z České.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Den je den, no a ten i ten je po ránu podveden. Já nejsem von, na koho si myslíš, no tak pardon. Snad mě teď i slyšíš, tak přestaň snít a hned se prober z šoku. Nejsem žádný králevic a nechci dělat doku.

Jo, katedrále, snad orále, všude kolem plno trávy. Vulgarita, integrita, láska, to je banalita. Dávno už to není, jak to má bejt? Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to holka.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90.

za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kop, všechno dobré.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: Stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běj si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

lékařem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Yeah.

Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská. Přejeme příjemný poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka standard.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Palkovicích. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vy

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše

naše Coop prémiové ceny. Pětkrát víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. Desetkrát nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo desetkrát dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě z tý se stane takový bludiště a už se bude to problém se tady najít. Já už bych radši spíval refrén.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré. Hey!

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Koupenacom.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
2: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma. Are you

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát.

i klíč, i akt, a ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Happy birthday. So make a wish.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: se vrací v očích sů, tohle ráno čas žít.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.
1: Život je šatna v kabaretu.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: prosinci vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Vzpomínám, když tehdy před lety

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana, 200 gramů za 14.

14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Erman Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.